0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši, to jsem já,
3: ale ne. Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš. Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
3: ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta,
4: ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Európa 2. 80.
1: Jaký je rozdíl medzi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovať akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohode. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitamínů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
5: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.

próximo uma música. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka. Evropa 2.

0: A D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
6: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
7: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
6: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
7: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: S mým hlasem mi pomohla

0: Evropa 2.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
0: 58.2 a 105.5 FM.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

Maximum muzyki. Europa 2. Europa 2.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: 7 hodin a 3 minuty k tomu na Evropě 2 čas na zprávy. Je tu s nimi Zuzka Kozáková.
3: Dobré ráno. Mobilní operátoři začali blokovat některé služby, které využívají prémiové SMS. Reagují tak na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMS aktivuje opakovanou platbu. Na pražském Smíchově začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Dopravu v době výluky zajistí náhradní autobusy i dočasné linky tramvají. Výluka potrvá do 18. října. Hokejová Tipsport Extraliga v pátek pokračovala 6 duely 7. kola. Třinec vyhrál 3-2 nad Litvínovem, Karlovy Vary porazili Vítkovice 3-0, Liberec si poradil s Olomoucí 2-0, Pardubice zdolali Plzeň 4-2, Kladno doma padlo s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech a Kometa přehrála Mladou Boleslav 3-2.
4: Evropa 2, kde to stojí?
3: Na dálnici D8 pozor ve směru na Ústí na 19. kilometru bourala dodávka. V Praze se bouralo na dvou místech, a to v Dřebčické a v Sokolské ulici. Na Domažlicku na silnici 195 u obce Hostouň pak bouralo osobní vozidlo.
4: Evropa 2, jak je venku?
3: V Čechách se místy mohou objevovat mlhy nebo nízká oblačnost, jinak v průběhu dne pak bude na většině území jasno nebo skoro jasno, na západě polojasno. Teploty se pak v průběhu dne dostanou na 20 až 24 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
2: A po 7. hodině Ella Henderson, Vise Dagny a Machine Gun Kelly a spoustu dalšího. Pěkné sobotní vstávání s Evropou 2.
4: Evropa 2.

7.22, pěkné sobotní ráno s Evropou 2. Babí léto bude pokračovat. Ano, pokud jste se kochali minulý víkend nádherným počasím, tenhle víkend to bude pokračovat podobným stylem, i když to možná zatím venku tak nevypadá. No a lehká změna přijde víkend až další, kdy už se teploty dostanou na nějakých 14 stupňů Celsia a postupně tak neodmyslitelně míříme k podzimu. Tak užívejte víkend, nebude tak dlouhý jako ten minulej, ale aspoň dva dny volna, myslím, potěší každýho. Townsendi, Eldarin a Bebe Rexha, David Guetta snad potěší z našeho víkendového maxima muziky na Evropě 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Při mém IQ testu vzniklo číslo, které lidstvo ještě nezná.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 7.37, posloucháte Evropu 2 a rychlý pohled na sobotní silnice po ránu. D1 z Prahy do Vyškova, tam se zdržíte u Rosic. Kolona je na 189. kilometru, pracují tam silničáři a už teď se můžete zdržet až 20 minut. D11 z Hradce Králové do Prahy, u Jičína pracují silničáři, je tam zavřený sjezd na 39. kilometru a i tam opatrně můžou se během dne tvořit kolony. Mimiweb, Boniem a taky Benson Boone pokračují z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Je 7.47, posloucháte sobotní Evropu 2, no a pokud si užíváte krásný začátek školního roku, po měsíci hájení od prvních tříd až já nevím po střední školy, vysoké školy, který teprve začínají, tak myslím počasí k tomu krásně hraje zatím, jo, opravdu je krásně, příjemný počasí, který ještě moc nevystrčilo drápky a to vydrží, koukám tu na předpověď, se kterou přišli meteorologové a který slibují, že babí léto drží celý tenhle víkend. Po ránu sice můžou být mlhy, ale přes den bude nádherný jasný počasí a vydrží to, pozor, do úterka a zlom přijde ve středu 8. října, kdy maxima spadnou na 11 až 16 stupňů. Přijde déšť, no a už to pojede z kopce. Už jenom ten sníh, aby přišel a můžeme se schovat někam, aby poblíž jetru Evropy 2, která bude hřát, ať je léto nebo neléto, s novinkou od Adély nebo s Kid Leroy. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Let's fucking go.
3: Satirická komedie Digger Mean.

0: celé podepisuje mexický režisér Alejandro González Iñárritu.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
1: $18 trillion, sir.
0: Do světa tak posílá další ze svých sebevědomých kousků, v němž dal Cruiseovi příležitost ukázat se ve výrazně komediálnější a výstřednější poloze.
3: What do you want me to shut down $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
0: Cruise ve filmu stvární Digra Rockwella, výstředního a nesmírně mocného ropného magnáta. Jehož společnost způsobí ekologickou katastrofu gigantických rozměrů.
3: A glacier over there in Greenland shifts 5 feet. Now, this desk in front of me.
0: Jejím středobodem je obří ledovec v Grónsku jménem Judy, jehož pohyb začne ohrožovat celý svět a může dokonce přispět k rozpoutání jaderného konfliktu.
4: Is that all the bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.
0: Prezident USA z nastalé situace zrovna dvakrát nadšený není a na Digra naloží náročný, ale celkem logický úkol. Napravit, co spáchal.
6: You're gonna save the world.
0: A to je pro Digra určitě zajímavá výzva. Rozhodne se totiž dokázat, že právě on je člověkem, který lidstvo zachrání před problémem, jenž sám pomohl vytvořit.
7: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang.
0: Jedním z poněkud šílených řešení má být dokonce odpálení rakety na ledovec. Digry je směsí politické satiry, katastrofického dramatu, thrilleru a hereckého koncertu Cruise, který tak právem může doufat ve svého prvního hereckého Oscara. Digry je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Evropa 2. 80.
9: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
11: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
12: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitamínů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
13: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 8 hodin, tady je Evropa 2 a s ní zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Dobré ráno. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky aut. Akce komplikovala provoz. Asi v 10:30 už na parkovišti byla jen třetina aut. Akce má proběhnout i dnes v Brně. Podobný tuningový sraz v minulých letech uskutečnil i v jiných evropských zemích. A podle policie ji vždy doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas je na programu ve 20:45.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 se dostanete do kolony od 186. kilometru ve směru na Brno. Na D10 máme nehodu ve směru na Prahu, na 43. kilometru bouralo v pravém pruhu osobní vozidlo. Na Uhersko-Hradišku opatrně na silnici 54 u obce Horní Němčí, tady boural osobní vůz.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně počítejte místy s mlhami či nízkou oblačností, zejména v Čechách, jinak bude v průběhu dne jasno či skoro jasno. Na teploměrech pak naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia maximálně. Zprávy jsou za námi, vyladíte sobotní Evropu 2 a 2 minuty po 8. pokračuje Ondra Vodný.
1: Kacaj, taky Mark Dan, Medusa s Kalidem, naše sobotní radní maximum muziky, tak držte vlnu, ideál jsme Evropa 2.

0: 5, 8, 16, bude k tomu Myla, Black Bear a taky Eva Farná, tu si nenechte ujít na Evropě 2. No a pokud jste v autě, tak byste nevěřili, co všechno drží auto pohromadě, od velkých dílů až po ty nejmenší. No občas i ten nejmenší díl dokáže udělat pořádnou rotiku. Důkazem je teď svolávání do servisu 4 milionů aut. Přes milion z nich je taky domácích. Nikdo neví teda, který to jsou zatím, pokud se vám nikdo neozve ze servisu, že byste se měli nechat přijít zkontrolovat, tak to vědět nebudete. Za vším je jeden jediný šroubek právě, to je ten paradox, který drží mechanismus řízení. Ten se může ulomit a řízení pak může selhat. Zatím teda nebyla hlášena žádná nehoda ani zranění, který by kvůli tomu vzniklo, ale když se na něco podobného přijde, no, tak pak musí všechny šroubky ven. Jeden malý šroubeček, podívej, co způsobí. Tak opatrně, kamkoliv pojedete, ať vám nezůstane jenom ten šroubeček. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
2: na

0: autobusem a kratší zdržení čekejte před tunely v obou směrech. Cyril, Adonis a také Rihanna pokračují za chvíli na Evropě 2.
1: Žhavý novinky.

0: Solicky Park. Na Evropě 2 v 8.44 Kygo a Giant Rooks budou hrát ještě do 9. hodiny. No a pokud rádi vyrážíte na houby, je nejlepší část. Minulý týden se vyrazil do Krkonoš, viděl jsem spoustu houbařů, kteří si odnášeli krásné úlovky a viděl jsem zase na druhou stranu tolik mochomůrek za jedno odpoledne, kolik jsem neviděl za celý život. Takže na houby ano, ale opatrně, potvrzuje to tady i Český hydrometeorologický ústav, který má dokonce mapu podmínek pro růst hub. Takže kdybyste nevěděli, kam vyrazit, můžete se na ní podívat a vidět, kde je největší šance, že houby budou. Nejlípe na tom Vysočina, dobrý vyhlídky mají Pardubicko, Královéhradecko, Liberecko. Houbaři se chlubej plnýma košema taky z Liberecka, Ústecka, ze Šumavy, ale trefit se můžete občas na nějaký hezký místečko je kolem Prahy a ve středních Čechách. No, i když jsou tam teda údajně podle téhle mapy podmínky slabší, roste koza, klouzek, hřib a ten nejčastěji zelený mechu. Takže až budete používat k rozpoznání umělou inteligenci, což vidím ve svém okolí extrémně, tak na to nespolehejte úplně, abyste pak neskončili s vypumpovaným žaludkem. Takže opatrně. Evropa 2.
1: Evropa 2. 8. Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
5: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
6: 58.2 a 105.5 FM.
7: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 9. hodina je tu. Na Evropě 2 nechybí zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Dobré ráno. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Veřejnosti se dnes otevře rezidence premiérů Kramářova vila v Praze. Dnešní prohlídky jsou poslední příležitostí v tomto roce, kdy lidé mohou vilu navštívit. Zájemci budou moci zavítat do prostorů, které jsou jinak běžně veřejnosti nepřístupné. Během komentovaných prohlídek je možné se podívat do reprezentativních interiérů, zahrady i na terasy s výhledy na panorama Prahy. Poslední komentovaná prohlídka začíná v 17 hodin. Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené středeční popravě smrtící injekcí v Tennessee, zůstává v bezvědomí a na přístrojích. Sdělili to soudu její obhájci a informuje tak i agentura AP. Dnes 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky z Centra odborné přípravy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D10 ve směru na Prahu se došetřuje nehoda vozu na 43. kilometru. Na D8 ve směru na Prahu na 5. kilometru máme hlášeno odstavené vozidlo a do kolony se dostanete na dálnici D1 od 186. kilometru ve směru na Brno.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Místy počítejte s mlhami či nízkou oblačností, zejména v Čechách. V průběhu dne bude jasno nebo skoro jasno a na teploměrech pak naměříme teploty v rozmezí od 20 do 24 stupňů. Tolik ode mě. Vyladíte Evropu 2 a minutu po 9. taky Ondru Vodného.
1: Lehký pohled do hudební minulosti nás bude čekat už za chvíli s naším šrapnelem a bude i Luis Capaldi a Miles Smith. Jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tohle Evropa 2 tradičně přináší také pohled do hudební minulosti a dnes k hitu z roku 1996. Sing, který vešel 14. října, bude tak slavit vlastně kolik? 30 let už? Šílený. Byla to druhá ochutnávka z alba Coming Up. V britské parádě dosáhla na 8. místo. Navíc mladík, který pomohl kapele zpátky na vrchol, spoluautorem skladby je kytarista Richard Oakes, který do kapely dorazil s kapelou v pouhých 17 letech, no a oživil tuhle kapelu, která se stala fenoménem. Jmenuje se Suede, no a song Beautiful Ones připomeneme v rámci hudební minulosti. No, pak zpátky bude Pascal Letoulen, Annika Iris, Måneskin, tak se vychutnejte aspoň trošku historie hudební a song, který vám určitě otevře vzpomínky z těch let Evropa 2.

0: Nastav uši hviezdám. Czech Republic, AMB und Europa 2.
1: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
3: Hey, we are Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Vier.
4: I can do this with my eyes.
0: Europa 2.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již...
6: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a jsi ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
7: Od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: S mým hlasem mi pomohla AI.
10: Puf, puf, mňau.
9: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a jsi ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
11: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
12: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej od pondělí Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, proč nemám zuby moudrosti? Řekl jsem jim, ať nerostou.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 9.34, rychle se podíváme, jak to vypadá na silnicích při sobotě. Na D1 hned několikrát z Prahy do Brna na 176. kilometru začíná kolona. Je až do Brna, pracují tam silničáři a zdržení okolo 40 minut. D1 z Prahy do Brna pak na 21. kilometru, tam se jede do 10 minut na Šmejkalku. Z Prahy do Brna pak ještě 49. kilometr, pracují tam silničáři, opět kolona. D11 z Prahy do Hradce Králové u Kolína v omezení je překážka na 40. kilometru, může vás překvapit, a Pražský okruh, tam čekejte omezení v tunelech, tam se zdržíte. Alex Warren, taky Fastboy, mám připraveno za chvíli na Evropě 2.

0: Imagine Dragons na Evropě 2 v 9.46. No a kdybyste měli dnes chuť na trošku ostřejší muziku, tak mám pro vás drum and bassový speciál DJ Briana, který vydá dnes v Dance Extravagance, našem legendárním pořadu, který se vysílá každou sobotu od 10 do 4 hodin ráno. Dnes, tedy v noci, Brian, který připravil speciální drum and bassový set, který vydává jednou za čas, tak si ho nenechte ujít od našeho rezidentního DJ. Bude to trošku jiné víkendové koření Topic. Atmo Music to přidám do 10. a k tomu pozvánku do kina. Na co? Pěkného vyrazit od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyprašený.
3: Snímek Tango pro tři režisérky Lenky Kny nabídne pohled do světa, kde se pod blištivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík.
4: Tak já teda asi něco zatancuju.
2: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
3: Příběh filmu sleduje Julii a Kristiána, které nečekaně spojí populární taneční show a touha uspět. Dosáhnout stejného cíle pro ně ale nebude zas tak snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
2: Jseš dobrý! Jseš čak dobrý!
3: Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se ani po nevydařeném životním kroku nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián si chce zachránit kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Vicky v podání Heleny Dvořákové. V Julii vidí Kristián zpočátku jen nástroj, jak uspět.
2: Máte se na co těšit.
3: Tango pro tři, k němuž taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědíka, je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
7: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
9: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
1: 82 a 105,5 FM.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa 2.cz.
13: Proč se culíš?
14: Protože budeme krásný.
13: To už přece jsme.
14: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
13: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
14: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 10 hodin, tady Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré dopoledne. Mobilní operátoři začali blokovat některé služby, které využívají prémiové SMS. Reagují tak na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMS aktivuje opakovanou platbu. Na pražském Smíchově začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Dopravu v době výluky zajistí náhradní autobusy i dočasné linky tramvají. Výluka potrvá do 18. října. Hokejová Tipsport Extraliga v pátek pokračovala 6 duely 7. kola. Třinec vyhrál 3-2 nad Litvínovem, Karlovy Vary porazili Vítkovice 3-0, Liberec si poradil s Olomoucí 2-0, Pardubice zdolali Plzeň 4-2, Kladno doma padlo s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech a Kometa přehrála Mladou Boleslav 3-2.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené nákladní vozidlo, které je na dálnici D1 ve směru na Brno na 54. kilometru. V Brně v Řípské ulici se srazily dva vozy, nehodu hlásí Praha v Opletalově ulici a na Svědavsku u obce Opatovec bouralo osobní vozidlo.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je jasno nebo skoro jasno, na západě Čech polojasno. Mělo by to tak vydržet po celý dnešní den. V průběhu dne pak naměříme nejvyšší teploty v rozmezí od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 10. pokračuje Ondra Vodný.
1: Jonas Brothers, taky Hužel, nebo All Time Low je naše sobotní maximum muziky na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: Lenny a Anabel, krásné hudební spojení na Evropě 2, 10.17. No a pokud během tohohle songu jste měli husí kůži, anebo u jakýhokoliv jiného, tak pozorně poslouchejte, protože věci se zaměřily na to, proč máme husí kůži někdy právě z muziky. No a je to děj, který se odehrává v hlavě. Zatím dopamin, vlastně taková odměna a dělí se to na dvě části. Jedna oblast mozku pracuje, když to očekáváte, a druhá až ve chvíli, kdy nějaký song třeba vrcholí. A co to spouští? Gradace, náhlý zesílení hudby, nečekaná harmonie, změna tónin a nástup hlasu nebo nástrojů. Samotná hlasitost, ta na to nestačí, jo? Musí to mít celý nějakou stavbu, musí to být dobře poskládaný a dokonce jsou lidi, kteří nikdy husí kůži z muziky neměli, jo? Dokonce se našli lidi, kteří prostě nemají hudební sluch nebo hudební cit, takže pokud se vám husí kůže neobjevuje, je to taky v pořádku, ale máte trošku chudší život, bych řekl. Uvidíme, jak na to zapůsobí Mimiweb nebo Endless Summer a One Republic, naše sobotní maximum muziky, který mám pro vás už za chvíli na Evropě 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: KFC ti zase nabídne.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Neposlouchám hudbu. Hudba poslouchá mě.

0: Strahovský tunel hlásí dopravní nehodu, regulují se vjezdy do tunelu. Bastille, Sony Fodera a také Lina Caro to hrajou se sobotního Maxima muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. No a pokud vyrážíte v rámci víkendu na nějaký výlet na kole, tak zpozorněte, hlavně teda pokud vyrazíte na elektrokolech nebo koloběžkách. Protože data, které mluví o tom, kolik zranění mají cyklisti na elektrokolech a elektrokoloběžkách, jsou doslova strašidelný a neustále rostou. Jo? Tak jenom myslete na to, že pokud budete vyrážet, měli byste mít přilbu, to už je asi jasný, a dávat pozor trošku víc než na klasický kole. Starší lidi havarují spíš na elektrokolech a často bez helmy, mladší zase často na koloběžkách a často po alkoholu. To je takový srovnání, jak ovlivňuje tuhle nehodovost věk. Tak jenom opatrně, že to číslo je výrazně vyšší těch, kteří se zraní anebo dokonce i umřou, což je strašidelné. Takže a pokud budete vyrážet, hlavně opatrně, ať se v bezpečí taky domů vrátíte. Sombr k tomu za chvíli, jsme Evropa 2. Evropa
1: 2. 80. Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
6: 88.2 a 105.5 FM.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11 hodin, tady Evropa 2 a také zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké dopoledne. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky aut. Akce komplikovala provoz. Asi v 10:30 už na parkovišti byla jen třetina aut. Akce má proběhnout i dnes v Brně. Podobný tuningový sraz se v minulých letech uskutečnil i v jiných evropských zemích. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas je na programu ve 20:45.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehodu máme na dálnici D1, a to ve směru na Prahu na 49.5. kilometru, kde se srazila dvě osobní vozidla. V Holíšově na Plzeňsku na Jiráskově třídě se srazily dva vozy. Nehodu hlásí Havlíčkův Brod v Lidické a v Týnu nad Vltavou na Českobudějovicku v Tyršově ulici bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je aktuálně jasno či skoro jasno, na západě spíše polojasno, vydrží to tak po celý dnešní den. Co se teplot týče, očekáváme maximální hodnoty od 20 do 24 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 11:02, pokračuje Ondra Vodný.
1: Nejdražší bochník chleba mám pro vás. A jestli za to stojí, dozvíme se za chvíli. K tomu Oliver Tree a nebo Rehab na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Kasabian, 11.17, naše víkendové maximum muziky Evropy 2. A pokud milujete chleba, jo, tak vás možná vyvedu z omylu, co se chlebů týče. Ne vždycky je chleba chleba, mnohdy tam najdete trošku víc ingrediencí, než by tam mělo být. V New Yorku tam teď přišli s chlebem, který má opravdu jenom základní věci, který by chleba měl být. Jo. Je to žitný kváskový chléb, ve kterém najdete jenom 4 suroviny. Vodu, mouku, sůl a taky spoustu času. Toho času je tam hodně, protože ten kvásek se musí krmit a kvasit asi 24 hodin. Pro někoho možná normální, ale v New Yorku, kde teď je hitem tenhle chleba, to úplně normální není a prodávají ho za neskutečnou dardu. Jeden bochní stojí 60 doláčů, to je nějakých, já nevím, skoro 1300 korun. Půlku máte za 30, čtvrtku za 15 a mohlo by se zdát, že to nikdo nebude kupovat. No ne, jde na dražku, je vyprodaný každý den. Tahle základní věc, kde je toho vlastně nejméně, stojí nejvíc peněz. No, můžete to srovnat s nějakým chlebem u nás, kolik by takový chleba stál. Jenom potom teda, že tenhle chleba má kilo a půl. No, takže porovnejte, až budete nakupovat chleba, jestli něco takhle kvalitního seženete a hlavně za kolik peněz, že jo? To je důležitý. BB Dex a David Guetta a Nicky, to si můžete na chleba namazat, aspoň hudebně. Evropa 2.
1: Každou středu večer se na Evropě

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: 9, kde to stojí?
1: 11.33, jak to vypadá na silnicích? D1 z Prahy do Brna, 45. kilometr hlásí kolonu je na 20 minut, pak také u Velké Býteše kolona až do Brna je to na 60 minut. Praha Turnov, D10, 42. kilometr, tam čekejte kolony obousměrně, zatím zhruba do 30 minut. Pražský okruh stále pokračuje omezení u Písnice, v tunelech probíhá údržba, jezdí se vždy jedním tubusem. No a 35. je neprůjezdná na trase Liberec Turnov, hoří tam kamion, tak aby vás to nepřekvapilo. Switch Disco, Maela, to přidávám do víkendového maxima muziky. Tak šťastnou cestu, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Miley Cyrus v 11.46 na Evropě 2. No a přešel jsem oběda lehký ušetření. Pokud je vám mezi 15 a 26 lety nebo někomu ve vašem okolí, tak tip, jak ušetřit a získat nějaký kačky, vede přes aplikaci zdravotní pojišťovny. Jo, doporučuji zkontrolovat, protože nabízí spoustu zajímavých věcí, záleží, o jaký pojišťovny jste, ale no, abyste věděli, tak jsou pojišťovny, které vám přispějou na spoustu věcí, jo, od antikoncepce, taky na prohlídku před autoškolou, to může být až kolikrát 15, to je dost, na sportovní výživu, jontový nápoje, proteiny, kreatin, jo, má to společnou podmínku, musíte mít preventivní prohlídky, je to taková lehká motivace k tomu, aby i mladí lidé chodili na preventivní prohlídky, takže zkuste se potom popídit, třeba by vám to mohlo nějakou kačku ušetřit a navíc prospět zdraví. Dagny a Thomas Robin prospějí zdraví 100%, aspoň co se našeho maxima muziky týče na Evropě 2.
1: Evropa 2. 80.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
6: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
7: Tak 8.2 a 105.5 FM.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Proč se culíš?
10: Protože budeme krásný.
9: To už přece jsme.
10: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Dopoledne k tomu Evropa 2 a také zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké poledne. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Veřejnosti se dnes otevře rezidence premiérů Kramářova vila v Praze. Dnešní prohlídky jsou poslední příležitostí v tomto roce, kdy lidé mohou vilu navštívit. Zájemci budou moci zavítat do prostorů, které jsou jinak běžně veřejnosti nepřístupné. Během komentovaných prohlídek je možné se podívat do reprezentativních interiérů, zahrady i na terasy s výhledy na panorama Prahy. Poslední komentovaná prohlídka začíná v 17 hodin. Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené středeční popravě smrtící injekcí v Tennessee, zůstává v bezvědomí a na přístrojích. Sdělili to soudu její obhájci a informuje také agentura AP. Dnes 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky z Centra odborné přípravy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D10 pozor na odstavenou dodávku, ta je na 62. kilometru ve směru na Prahu. V Praze na Malešickém náměstí se srazily dva vozy a na Česko-Lipsku jsou komplikace na silnici 9 u obce Jestřebí. Bourala tu dvě osobní vozidla.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: I nadále počítejte s jasnou či skoro jasnou oblohou, na západě může být spíše polojasno. Teploty se pohybují mezi 20 až 24 stupni. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 12. pokračuje Ondra Vodný.
1: Meduza, Linkin Park, etc. Něco málo z toho, co mám připraveno do sobotní odpoledne. Tak dejte vlnu dál a hezké sobotní odpoledne s Evropou 2.
0: Evropa 2.

posloucháte Evropu 2, je 12.18, no a pokud jste tým ne psi, ale kočky, tak pozorně poslouchejte, protože pokud máte doma kočku a pojedete na víkend pryč, tak schválně, kolik hodin můžete nechat samotnou, jo? Veterináři se shodujou na 8 až 12 hodinách u zdraví dospělý kočky, to je tak jako čas, kdy můžete nechat doma samotnou, úplně maximum je 24 až 48 hodin, ale jen když má suchý krmení a čistou vodu. A proč zrovna 24? Protože po té době se voda zašpiní tak, že jí kočka odmítne pít a záchod se naplní tolik, že si najde jiný místo v bytě, což taky nechcete u koťat. Samozřejmě to mnohem míň, tak jenom abyste věděli, když vyrážíte na cesty, tak jenom pejska je potřeba obstarat, ale i kočičky. Tak i pro ně Sony Foder, Alex Warren, naše víkendové maximum muziky na Evropě 2.

0: Ahoj Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Když uvidíte Albert...
4: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, kdo jako první doletěl na měsíc? Můj nacvičovací panáček, když jsem nacvičoval trojitý kop s otočkou.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.34, jak to vypadá na silnicích, stále jde jednička z Prahy do Brna na 46. kilometru zdržení. Také zase zde na Domašov na 194. u Pražského okruhu pozor na tunely, probíhají tam údržby a také v Praze Strahovský tunel můžete čekat krátké zdržení po dořešování nehody Jazzy. A Má Smith, čekejte z Maxima muziky tady na Evropě 2.
0: Žhavý novinky

0: Ona Adela ve 12.48 na Evropě 2, Giant Trucks a taky Ellie a The Car Sleepers přidáme ještě do 13. hodiny. No a protože se bude ochlazovat v týdnu, tak někdo možná nastartuje svůj boiler na trošku větší teploty. Nevěřil byste, jak důležitý je v boileru mít pořádně teplou vodu, jo? Legionella, možná vám něco tohle říká, je bakterie, která umí způsobit těžký zápal plic a daří se jí ve vodě mezi 20 a 50 stupni. A právě tohle je teplota, na kterou si některý šetřílci sundávají teplotu ve svým kotli doma a pak se divějí. Takže nejlíp je kolem 35 stupňů Celsia. Při 60 stupních ta bakterie umře do 32 minut, při 55 přežívá 5 až 6 hodin. Česká vyhláška doporučuje 55 stupňů Celsia a z kohoutku aspoň 50 stupňů Celsia, aby byly teploty, které jsou bezpečné. Takže pokud stáhnete boilery pod tuhle hranici, šetříte, ale zároveň stoky pěstujete takový svoje zvířátko doma. Tak opatrně na to, ať se to šetření nakonec neprodraží. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Let's fucking go.
3: Satirická komedie Digger míří

0: celé podepisuje mexický režisér Alejandro González Iñárritu.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
1: $18 trillion, sir.
0: Do světa tak posílá další ze svých sebevědomých kousků, v němž dal Cruiseovi příležitost ukázat se ve výrazně komediálnější a výstřednější poloze.
3: What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
0: Cruise ve filmu stvární Digra Rockwella, výstředního a nesmírně mocného ropného magnáta, jehož společnost způsobí ekologickou katastrofu gigantických rozměrů.
3: Now, Glacier over there in Greenland shifts 5 feet. Now, this desk in front of me.
0: Jejím středobodem je obří ledovec v Grónsku jménem Judy, jehož pohyb začne ohrožovat celý svět a může dokonce přispět k rozpoutání jaderného konfliktu.
4: Is that all bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.
0: Prezident USA z nastalé situace zrovna dvakrát nadšený není a na Digra naloží náročný, ale celkem logický úkol – napravit, co spáchal.
6: You're gonna save the world.
0: A to je pro Digra určitě zajímavá výzva. Rozhodne se totiž dokázat, že právě on je člověkem, který lidstvo zachrání před problémem, jenž sám pomohl vytvořit.
7: When all else fails, you hit it with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang.
0: Jedním z poněkud šílených řešení má být dokonce odpálení rakety na ledovec. Digr je směsí politické satiry, katastrofického dramatu, thrilleru a hereckého koncertu Cruise, který tak právem může doufat ve svého prvního hereckého Oscara. Digr je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Evropa 2.
9: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
11: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
12: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
8: 88.2 a 105.5 FM.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10%.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Na 13. hodinou nechybí na Evropě dvě zprávy, tady je Zuzka Kozáková.
2: Dobré odpoledne. Policisté při ilegálním tuningovém srazu v Praze zaznamenali 176 přestupků a rozdali pokuty za téměř 272 tisíc korun. Jednoho řidiče zadrželi. Na parkoviště u hypermarketu v Čakovicích včera večer dorazilo podle odhadů až 1000 aut a zhruba 2500 lidí. Akce komplikovala dopravu. Účastníci srazu se mají dnes přesunout do Brna. Slunečno a nadprůměrné teplo si můžeme užít v Česku ještě do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům kvůli zranění chybět i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci utkání není stejně jako proti Anglii útočník Václav Sejk. Naopak nechybí nováček Ryan Nadery. Zápas je na programu ve 20:45.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavenou dodávku, která je na D10 ve směru na Prahu na 62. kilometru. Nehoda dvou vozů se došetřuje v Praze na Malešickém náměstí a v Pardubicích v Pichlově ulici se srazily dva vozy.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále jasno nebo skoro jasno, na západě polojasno, dnes by to mělo být bez deště a co se teplo týče, pohybují se mezi 20 až 24 stupni. Tolik zprávy, vyladíte sobotní Evropu 2 a krátce po 13. pokračuje Ondra Vodný.
1: Teddy Swims, Dua Lipa, Jordan Hatch. Krásný výběr toho, co nás čeká po 13. hodině, tak držte vlnu i dál. Jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

I don't know if I can do it, I can do it.

0: Kaigo, na Evropě 2 snažíte se mluvit hlubším hlasem, abyste vypadali silněji. Tohle je pro všechny chlapy, který se někdy schválně posadili hlas níž. Věci natočili 18 mužů a jejich hlas pak uměle posunuli do různých poloh, jo? Od hlubokýho po vysoký. A pak to nechali hodnotit další lidi. Co vyšlo? Hlubší hlas opravdu funguje dobře, jo? Ale na trošku něco jiného, než si možná myslíte. Zvedne odhad, jak dobře se ten chlap popere. Lidi ho odhadnou jako těžšího, mohutnějšího, ale přitažlivost, tam ta úprava hlasu moc nefunguje, jo? Zatímco samotný vzhled na němým videu funguje, tak hlubšímu hlasu ženy neměly úplně nějakou větší preferenci, takže opatrně s tím hlubším hlasem. Måneskin, Anika Iris, přidávám k tomu z našeho víkendového maxima muziky na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Umím jezdit autem tak rychle, že jeho zadní náprava předjíždí přední.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pohled na silnice s Evropou 2, D1 z Prahy do Brna na 45. kilometru se zdržíte, stejně tak u Velké Bíteše, tam je dlouhá kolona, je až do Brna. Praha Turnov opatrně dejte na D10 na 42. kilometru, stále tam probíhá odklízení dopravní nehody, tak pevné nervy, šťastnou cestu. Leny a Mimi Web tomu hrají Ne na cesty. Evropa 2.

0: Tolerej Dalton na Evropě 2 do 14. hodiny, ještě Mirai a taky James Marriott. Pokud milujete stavby a třeba jejich bourání, tak zbystřete, protože půjdou k zemi nejvyšší stožáry v České republice. U Českého Brodu stojí dva stožáry vysílače Liblice, každý měří 355 metrů, pro představu Eiffelovka má i s anténou 330 a mezi 12. a 16. říjnem budou stržený. Rozebírání odvozkovou pak potrvá do konce listopadu. Jsou postaveni od rukou 76 a vysílali druhý program Československého rozhlasu na středních vlnách. Jo, bude to velká událost, si myslím. Hodně lidí to bude chtít vidět. Oprava by byla velmi drahá a tak se budou bourat. Bude to velký pro všechny, kteří mají tyhle věci rádi. Hurá tam, ať to nepropásnete, bude potřeba teplý oblečení a asi i stan. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Snímek Tango pro tři režisérky Lenky Kny nabídne pohled do světa, kde se pod blištivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Příběh filmu sleduje Julii a Kristiána, které nečekaně spojí populární taneční show a touha uspět. Dosáhnout stejného cíle pro ně ale nebude zas tak snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
5: Jseš dobrý! Jseš čeká dobrý!
2: Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se ani po nevydařeném životním kroku nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián si chce zachránit kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Vicky v podání Heleny Dvořákové. V Julii vidí Kristián zpočátku jen nástroj, jak uspět.
6: Máte se na co těšit.
2: Tango pro tři, k němuž taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědíka, je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
9: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: 82 a 105,5 FM. Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
11: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Tady Evropa 2, 14. hodina a s nimi zprávy a Zuzka Kozáková na Evropě 2.
2: Dobré odpoledne. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Mobilní operátoři začali blokovat některé služby, které využívají prémiové SMS. Reagují tak na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMS aktivuje opakovanou platbu. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamami. Informovala o tom agentura AFP. Pilot měl údajně v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte určitě na dálnici D10 na trase Turnov Praha. Odstavená dodávka je na 62. kilometru. Další komplikace jsou v Praze v Úvalské, kde se došetřuje nehoda dvou vozů a opatrnost to bude chtít na Brněnsku na silnici 152 u Modřic. Tady je jeden pruh neprůjezdný po nehodě dvou vozů.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno nebo skoro jasno. Dnes to bude bez deště a co se teplot týče, aktuálně se pohybují většinou v rozmezí od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si opět přebírá Ondra Vodný.
1: Po 14. hodině Martin Garrix, Lost Frequencies, Ed Sheeran, Coldplay. Nádherná společnost pro sobotní odpoledne.
0: Evropa 2.

0: Simpson.
1: Posloucháte sobotní Evropu 2, pokud vyrazíte na nákupy, sadím se, že budete vybírat ve slevách. Pokud ano, tak se na tom jako většina obyvatel v České republice. Jsme totiž největší slevisté v celé Evropské unii. Slevový akce dneska dělá 59% tržeb obchodních řetězců v České republice. Loni to bylo 57% a přesto, že se hodně řetězců snaží nastavit ceny stabilně, tak prostě slevy milujeme a je těžký nás přeučit. Jo, tak jenom abyste věděli, že až dneska budete vyrážet, tak byste měli spadat do té slevové kategorie, abyste byli v takovým dobrým českým průměru. Šabuzí, taky Linkin Park, to přidávám na nakupování a nejen k tomu na Evropě 2.

0: Ide.
1: Posloucháte show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2 Sombr, taky Topic ještě budou hrát do 15. hodiny. No a do dalšího krásného víkendu plného babího leta se přidá taky Jakub Štěpán. Nenechte si ho ujít s naším víkendovým maximem muziky. Tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. 80.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková nachystala nové zprávy na 15. hodinu, tak pojďme do nich.
2: Vítejte u zpráv. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí na místo podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Stavební povolení pro plánovanou multifunkční hokejovou arénu Pardubice nabylo právní moci. Projekt tak může postoupit do další fáze. Na místě budoucího komplexu pokračují zemní práce spojené se sanací skládky komunálního odpadu. Samotná stavba arény by měla začít v prosinci pilotáží. Podle investora už příprava projektu stála přibližně 1 miliardu korun. V národních parcích bude možné adoptovat si strom nebo třeba stezku mezi přírodními památkami. Program připravuje Ministerstvo životního prostředí. Fungovat má podobně jako adopce v zoologických zahradách. Přípravy jsou ale na začátku. Jakých konkrétních míst se bude program týkat a kdy se spustí, zatím jasné není.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor na odstavené vozidlo, které je na 17. kilometru ve směru na Brno. Nehodu hlásí Cheb, a to ve Valštejnově ulici. Tady osobní vůz srazil chodce. A pozor taky v Praze v Plzeňské, kde došlo ke střetu osobního vozu s tramvají.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra ráno opět počítejme s mlhami, jinak bude jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přijde oblačnost a dokonce by se mohl objevit i déšť. Teploty očekáváme v rozmezí od 19 do 23 stupňů. Další

Když jste večer unavení, lehnete si a přesně v tu chvíli se hlava rozhodne, že teď je ideální čas řešit úplně všechno, co vám usnadní usínání. I o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2. Tak držte vlnu. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Mnozí z vás to znají velmi dobře, celý den sotva fungujete, večer už skoro usínáte na gauči, ale jakmile si lehnete do postele, mozek najednou ožije. Připomene vám práci, všechny povinnosti, jednu trapnou situaci, nevím, třeba z roku 2018, a spánek je pryč. Odborníci přitom radí hlavně jedno, nesnažit se usnout silou. Pomáhá stlumit večer světla, odložit mobilní telefon, nekontrolovat pracovní maily a klidně si sepsat, co vás čeká další den. Tím dáte hlavě signál, že to nemusí všechno řešit ještě ve dvě ráno. Příjemně může fungovat i teplá sprcha, chladnější ložnice nebo klidné čtení. A pokud už půl hodiny jenom ležíte a začínáte nenávidět vlastní polštář, je lepší na chvíli vstát a vrátit se do postele až ve chvíli, kdy se ospalost znovu ozve. Takhle jednoduše to vidí experti. No. A pokud vám ve tři ráno připadá jako dobrý nápad přehodnotit kariéru, vztah a celý svůj dosavadní život, dejte si čas do rána. Většinou vás to přejde. Imagine Dragons nebo Sigmu pošlu do dalších minut v rámci Maxima muziky, tak buďte s námi. Tady je vaše Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2. Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa Vier. Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa de Vier. I can do this with my eyes. Evropa Vier.
2: V Kauflandu najdete vše...
3: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nesoutěžím o medaile, ale medaile soutěží o to, která z nich se pověsí mně na krk.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos tisíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: kde to stojí.
1: Taky o víkendu sledujeme na Evropě 2 dopravní situaci. D1 vázne na trase z Prahy do Brna u Velké Výteše. Na 161. kilometru začíná kolona hlavně v pravém pruhu, kde jedou kamiony. Fronta je až na kilometr 194. Zdržení pro osobní vozidla je v tuto chvíli okolo 3/4 hodiny. A komplikace nám hlásíte ze silnice 27. Zpomalíte mezi mostem a Žadcem za Havraní, kde se šetří dopravní nehoda. Kratší kolony jsou z obou směrů. Tak buďte opatrní, žádný spěch. A šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Nový novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá víkendová Evropa 2. Když se mluví o dlouhém vztahu, často to zní, jakoby nejhezčí období bylo na začátku a pak už se jen tak jako nějak udržuje provoz. Jenže australská data ukazují něco zajímavějšího. Spokojenost ve vztahu po sestěhování skutečně postupně klesala, ale zhruba po 25 letech se zase křivka začala zvedat. Vlastně to trochu dává smysl, když se nad tím zamyslíme. Mezitím do vztahu naplno vstoupí děti, práce, hypotéka, účty, únava a všechny ty věci, které romantice úplně nepomáhají. A když část toho tlaku časem poleví, dva lidi mají zase víc prostoru být spolu jinak než jen jako logistické centrum domácnosti. Takže možná není pravda, že nejlepší část vztahu je vždycky na začátku. Někdy si prostě na druhé kolo romantiky musíte jenom počkat čtvrtstoletí. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
1: 98.2 a 105.5 FM.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na europa2.cz. Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Na Evropě 2 jsou před námi zprávy na 16. hodinu a s nimi přichází Zuzka Kozáková.
2: Dobré odpoledne. Policisté při ilegálním tuningovém srazu v Praze zaznamenali 176 přestupků a rozdali pokuty za téměř 272 tisíc korun. Jednoho řidiče zadrželi. Na parkoviště u hypermarketu v Čakovicích včera večer dorazilo podle odhadů až 1000 aut a zhruba 2500 lidí. Akce komplikovala dopravu. Policie proto kontrolovala odjíždějící řidiče. Účastníci srazu se mají dnes přesunout do Brna. Slunečno a nadprůměrné teplo si můžeme užít v Česku ještě do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům kvůli zranění chybět i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci k utkání není stejně jako proti Anglii útočník Václav Seik. Naopak nechybí nováček Ryan Nadery. Německý rodák si může připsat premiérový start za českou reprezentaci. Za Španěly nenastoupí hvězdný obránce Pau Cubarsí. Zápas začne dnes večer ve 20:45.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever.

0: Říčí. Bouralo se v Masarykově ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Jasno nebo skoro jasno, s teplotami do 24 stupňů Celsia. V neděli ráno se ojediněle objeví mlhy, v průběhu dne bude jasno až polojasno, později odpoledne od severozápadu dorazí oblačnost a objeví se i přehánky. Teploty očekáváme mezi 19 až 23 stupni. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
2: Každé partě je někdo, kdo baví ostatní, někdo všechno zařídí a někdo přijde zásadně pozdě. Proč může být problém, když vám tahle role zůstane i ve chvíli, kdy už ji dávno nechcete? I to se dozvíte tady u nás na Evropě 2.

0: Už jich máte Evropu 2. Mimi Web, nebo je Michal Šulte, koření sobotní odpoledne tady u nás na R2. Já jsem tady před chvilkou narazil na článek ze Španělska, který mě poměrně zaujal, protože v každé partě se časem nějak rozdají role. Jeden je bavič, druhý uklidňuje hádky, další chodí pozdě a pak je tam ten, který vždycky vybere podnik, objedná stůl, vytvoří skupinu, že jo, třeba na WhatsAppu a ještě všem připomene, v kolik máte přijít. Tak kolik z vás se už do tady té role dostalo? Podle psychologů je to úplně běžné. Problém nastane ve chvíli, kdy se člověk změní, ale parta od něj pořád čeká stejný výkon, stejnou náplň práce. Takže i když už nemáte chuť organizovat další víkend, všichni automaticky čekají, že to zase zařídíte vy, protože jednou jste byli v uvozovkách ten schopný a teď už vám to navěky zůstalo. A vlastně je zajímavé, jak rychle si na to okolí zvykne. Stačí jednou dobře zarezervovat restauraci a za pár let máte neplacenou funkci produkčního celé skupiny. Nebo je to jinak? Evropa 2.
1: Každou středu večer si na Evropě.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jsem jediný člověk, který umí vyndat z digitálního fotoaparátu kinofilm.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 16.34 je aktuální čas, pojďme zkontrolovat provoz, který drhne hlavně na D1 směrem z Prahy do Brna za Velkou Bíteší. Od 163. kilometru stojí v pravém pruhu kamiony, fronta se táhne až na 194. kilometr, kde pracují silničáři. Osobní vozidla dojíždějí do kolony okolo 190. kilometru. Nehoda dvou aut vás pozdrží ve Frýdku místku v Ostravské ulici, díky Honzo za info. A opatrně taky ve Zlíně v ulici Mokrá 2 došlo ke střetu dodávky s osobním vozem. Tolik ze silnic. Lady Gaga bude pokračovat za okamžik v rámci sobotního Maxima muziky tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropě.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Znáte ten pocit, když něco vůbec nepotřebujete, ale pak vidíte sleva 20% s kódem a najednou máte pocit, že by byla skoro škoda to nekoupit. Přesně na to se podíval nový český výzkum, který ukázal, že slevový kód od influencera přiměl k neplánovanému nákupu 19% všech online zákazníků. U mladších lidí je ten vliv ještě výraznější. Ve věku od 15 do 34 let skoro 4 z 10, takže sleva očividně funguje skvěle. Jen je občas dobré se na chvilku zastavit a zeptat se, jestli jste opravdu ušetřili 200. Nebo právě utratili 800 za něco, co jste do té chvíle vůbec nechtěli. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Let's fucking go.
3: Satirická komedie Digger míří na publikum, které ocení nejen hvězdné obsazení, ale i výrazné charaktery a neobvyklou atmosféru. Vedle Toma Cruise se v něm objeví Riz Ahmed, John Goodman a Sandra Hiller. A to celé podepisuje mexický režisér Alejandro González Iñárritu.
4: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
5: What's our worst case scenario?
4: $18 trillion, sir.
3: Do světa tak posílá další ze svých sebevědomých kousků, v němž dal Cruiseovi příležitost ukázat se ve výrazně komediálnější a výstřednější poloze. Cruise ve filmu stvární Digra Rockwella, výstředního a nesmírně mocného ropného magnáta, jehož společnost způsobí ekologickou katastrofu gigantických rozměrů. Jejím středobodem je obří ledovec v Grónsku jménem Judy. Jehož pohyb začne ohrožovat celý svět a může dokonce přispět k rozpoutání jaderného konfliktu.
6: Is that all bad fucking news?
7: Oh, there's the nuclear waste too.
3: Prezident USA z nastalé situace zrovna dvakrát nadšený není a na Digra naloží náročný, ale celkem logický úkol. Napravit, co spáchal.
8: You're gonna save the world.
3: A to je pro Digra určitě zajímavá výzva. Rozhodne se totiž dokázat, že právě on je člověkem, který lidstvo zachrání před problémem, jenž sám pomohl vytvořit.
9: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang.
3: Jedním z poněkud šílených řešení má být dokonce odpálení rakety na ledovec. Digry je směsí politické satiry, katastrofického dramatu, thrilleru a hereckého koncertu Cruise, který tak právem může doufat ve svého prvního hereckého Oscara.
10: Fuck it, Asperg, let's dance!
3: Digry je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
11: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
13: 582 a 105,5 FM.
14: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
15: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Ladíte Evropu 2, co je kde nového ví Zuzka Kozáková. Pojďme na aktuální zprávy. My jsme Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Mobilní operátoři začali blokovat některé služby, které využívají prémiové SMS. Reagují tak na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMS aktivuje opakovanou platbu. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamami. Informovala o tom agentura AFP. Pilot měl údajně v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste právě teď na cestách, buďte opatrní na D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 37. kilometru bouralo osobní vozidlo. Komplikace jsou v Plzni v Lidické. Došetřuje se tu nehoda nákladního vozu s osobním a nehodu hlásí i Brno v opuštěné ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: I nadále jasno nebo skoro jasno. Teploty nepřekračují 24 stupňů Celsia. Zítra ráno počítejte ojediněle s mlhami. V průběhu dne bude jasno až polojasno, postupně dorazí oblačnost a může se objevit i déšť. Na teploměrech naměříme od 19 do 23 stupňů. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 17. taky s Kubou Štěpánem.
1: Jak jste o víkendu zvyklí, kolem 17:15 si dáme hudební šrapnel. Dnes bude o krásných, divokých a lehce nebezpečných lidech, kteří rozhodně nežijí podle návodu. Co to bude? Počkejte si na Evropě 2.

0: Evropy 2.
1: Ze současností míříme na Evropy 2 do roku 1996, kdy byl vydán single Beautiful Ones od kapely Suede. Song pochází z alba Coming Up a Brett Anderson v něm zpívá o divokých nocích, drogách, večírcích a v neposlední řadě o lidech, kteří jedou naplno a moc neřeší, co bude ráno. V Británii z toho bylo 8. místo a jeden z nejvýraznějších hitů celé britpopové éry.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá v 17.35 na silnicích? Dlouhou kolonu okolo 30 minut čekejte na D1 před Brnem. Na 194. kilometru pracují silničáři a fronta pro kamiony začíná za Velkou Bíteší od kilometru 163. D10 Chlubská. I tady projíždějte opatrně a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, stále posloucháte Evropu 2. V domácnosti často není největší problém samotný úklid, spíš to, že jeden člověk pořád musí mít v hlavě, co všechno je potřeba udělat. Někdo vynese koš, ale někdo jiný musel vědět, že je plný. Někdo zajde nakoupit, ale druhý předtím hlídal, co doma dochází. A přesně tenhle rozdíl teď řeší nový britský článek. Mezitím úkol udělat a nést za chod domácnosti celou odpovědnost. Proto bývá trochu zrádná věta, vždyť mi stačí říct. Zní ochotně, že pokud jeden člověk musí všechno sledovat, připomínat, plánovat a rozdávat úkoly, pořád zůstává hlavním manažerem domácnosti. Jen teda samozřejmě bez kanceláře, platu a možnosti dát výpověď, jo. No prostě některé páry si zkrátka dělí domácnost férově. Jeden si všimne problému a druhý pak řekne, proč se mi nic neřekla. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Dobrý podvečer. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Stavební povolení pro plánovanou multifunkční hokejovou arénu Pardubice nabylo právní moci. Projekt tak může postoupit do další fáze. Na místě budoucího komplexu pokračují zemní práce spojené se sanací skládky komunálního odpadu. Samotná stavba arény by měla začít v prosinci pilotáží. Podle investora už příprava projektu stála přibližně 1 miliardu korun. V národních parcích bude možné adoptovat si strom nebo třeba stezku mezi přírodními památkami. Program připravuje Ministerstvo životního prostředí. Fungovat má podobně jako adopce v zoologických zahradách. Přípravy jsou ale na začátku. Jakých konkrétních míst se bude program týkat a kdy se spustí, zatím jasné není.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever. Na 65. kilometru máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň pak pozor na odstavený vůz na 38. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále jasno nebo skoro jasno, na západě polojasno, teploty nepřekračují 24 stupňů Celsia. V zítřejších ranních hodinách se mohou objevovat mlhy, jinak bude jasno až polojasno, postupně oblačno s nějakou tou přehánkou. Teploty ty nejvyšší se mohou dostat k 23 stupňům Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte sobotní Evropu 2 a právě teď už pokračuje opět Kuba Štěpán.
1: Hudební jméno Evropy 2 nabídne spojení Atmo Musica Sebastiana, chybět nebude novinka Weekend, do kterou se postará Meduza, Khaled nebo Ibera je připraven tady u nás na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Představte si, že na internetu narazíte na video, ve kterém mluvíte vaším hlasem, jenže jste ho nikdy nenatočili, to video, a ta slova jste v životě neřekli. Přesně něco podobného řešil soud v Tokiu. Jeden japonský herec a dabér zjistil, že jeho charakteristický hluboký hlas napodobuje umělá inteligence ve více než 180 videí na TikToku. A soud teď rozhodl, že lidský hlas si zaslouží ochranu podobně jako naše podoba. Jinými slovy, nestačí říct, to není on, jen to zní úplně stejně. Je to docela zásadní moment, protože pro herce, dabéry, moderátory nebo třeba i zpěváky není hlas jenom zvuk. Je to součást naší práce, identity a často i něco, podle čeho nás lidé okamžitě poznají. Že jo? Takže je dobře, že se konečně začíná řešit i tohle, protože jestli má AI mluvit vaším hlasem, úplné minimum by teda mělo být, abyste o tom věděli dřív než internet. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když cílím, nikdy mi nedojdou náboje. Tedy dojdou, ale zásobník se mi to bojí říct.

0: právě, kde to stojí.
1: Jdeme o půl sedmé zkontrolovat dopravní situaci. Kolona na půl hodiny vás čeká na D1 směrem z Prahy, a to před Brnem. Na 194. kilometru pracují silničáři, provoz tady vázne celý den. D11 zpomaluje směrem z Hradce Králové kousek před Prahou, a to na 8. kilometru, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podobně je tomu v Pardubicích v ulici Kapitána Jaroše. Díky, Honzo, za info. V Praze je o něco silnější provoz na Štěrboholské spojce směrem Průmyslové, ale není to nic dramatického. A opatrně taky v Mariánských Lázních v ulici Plzeňská došlo k nehodě osobního vozidla s motorkářem. Na místě jsou všechny záchranné složky a tvoří se kratší kolona. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Vašek, máte sobotní Evropu 2. Anabel nebo Sombra nám určitě budou dělat společnost do 19. hodiny. A než se pro dnešek rozloučím, připomínám speciální drum and bassový set DJ Briana v Dance Extravaganze Evropy 2. Obliba tohoto hudebního žánru se zvyšuje nejen ve světě, ale samozřejmě i v České republice. Proto jsme si pro vás na E2 jednou za 3 měsíce připravili tento extra majstrštyk. Těšit se na něj můžete od půlnoci do 2 hodin ráno, ale samozřejmě Dance Extravaganza startuje úderem sobotní 22. hodiny. Tak užijte si pořádný nářez, víkend hnedka dostane jiné tempo a věřím, že bude pro vás i v noci velmi, velmi příjemné. No a společně se uslyšíme na E2 opět zítra od 15 hodin, tak se budu těšit. Ahoj!
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyprašuji.
3: Snímek Tango pro tři režisérky Lenky Kny nabídne pohled do světa, kde se pod blištivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík.
4: Tak já teda asi něco zatancuju.
2: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.

0: snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
1: Jseš dobrej! Jseš čaká dobrej!
0: Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se ani po nevydařeném životním kroku nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián si chce zachránit kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Vicky v podání Heleny Dvořákové. V Julii vidí Kristián zpočátku jen nástroj, jak uspět.
2: Máte se na co těšit.
0: Tango pro tři, k němuž taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědíka, je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2. 80.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Vaťko odpoledne.
1: No, ale... dneska jsme se dofákali a teďka jsme se to začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Show. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
2: Já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: música. Adela. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním

0: Sportu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: 58.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák v rovnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

týdne si to zopakne. Hned po skončení Dance Extravaganzy najde

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možných.

Dance Extravaganza. Dance Extravaganza. Na Európie 2.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 8.

back, you're unstoppable. Let's do it again.

Dance extravaganza. Dance extravaganza. Na Evropě 2.